chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak to je samozrejme báječné. Nevždy to vyjde, ale keď máte toto šťastie, tak super. Pekný pondelok želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Lukáš. Posielame vám Cool and the Gang. Teraz je 7 hodín 36 minút.

špičky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Československé hity vášho života. Každý večer v rádiu Melody.
1: Ten kratičký se

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.